Rakušana, teď mé půlá grám šatuj. Cipo, cipo, cipo, tady moc už mávo palo. Citru, citru, cigalu, moci kaleže kome mož